0: ty a komu? Třeba na hodiny mezi stíny viny, snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.
1: Radio Agora.